je sukně plave, srdce je moje stálno sumorno. I za to stálno lutam, utěku tranžeči uporno. Zbog tvoje sukně plave, srdce je moje stálno sumorno. Aj sad primaš bači.